Dozneli prelúdia Georgea Gershwina v úprave klavírneho dúa a interpretov Duo del Valle. Pokračujeme skladbou Scaramouche 165. opusom Dária Mioda, časti Vif, Modere a Brasiléra Samba.

0: si HM-ko hudby.
1: Veď na to tak netláč.
0: Druhý deťom.
1: Vibe Karlovy Vary.
0: Pop starší počuli už stokrát.
2: Želám ti, nech sa darí.
0: Gela? Predĺžené vlasy z ruských panien pod obočím biky. Perina kačičku, semenu z lososa, bublina, botox,

len sa vznášam nad hviezdami. Nejem, nespím, nechce sa mi. Nad mestami, nad horami, nad hviezdami, ty mi spievaš.